0: Jste to trochu umělo, že můžu zde došlo, ale tak náš je, a jo, já mám se trochu zalobit, když můžu, když jsem došel, tak nejde se nám rava. Vlastně, pořádný se nechce rava, protože nemyslel, abys nepřišel, že jsem ukrojil. Hodí nošle, já rozdak, že jsem našel i chodit, já jsem měl růst, čo, když jsem se nám rava, že jsem rava, že
1: Informaciones.
2: Una magnitud física continua. Termómetro analógico.
3: Sí.
2: El mercurio.
0: Sí.
2: Magnitud física continua es el mercurio.
3: Sí.
2: Que se realiza o se transmite por medios analógicos. Señal televisión analógica. A ver.